0: Jesac menšino donna po šestčich nedomje, čera noci je so vorava vulka, finalna ra Argentinčenjo šako su zabulom honili, a to pšečivo Španičanam, a muže jožo španijske su se potom tiž titul svetového mištra v kopajnce vudobili, ale tiž takrat, duž tak ciž serbski, Serbske svetové mištarstva sú sa včera vúrali Serbsky Supercup mienujúce. Ďalšie športové vústledky zmie za nás netko Jan Reho.
1: MDR Sachsen, Serbsky rozhlas. Šport.
2: Prinie koparske mústvo športové jednotky Kruščice je včera v Nebelčicach Serbsky Supercup dobylo. Prinie raz nisti so semifinále i vúravoj a tež nic mave a vúlke finále, dokež by sa jenojš trojka miesto kvarteta vobdželiva. Tak kraješe kujždy přečivo kujždemu. Za zbyhovú partiju dobychu Kruščenia přečivo Nebelčanam C1. Ionel Statnik by za hostičelou 1-0 celiu Janej Bogušej poradži

0: a netko z Polskej do Vúžice s typkom na poše z Čechy.
1: Serbský rozvoz. Povězče. V studiu Blanka Funcina.
2: Dobranje. Niemske Zentrum za Astrofyziku DZA ma wotnětka doladowansku radu. Kajž DZA z Džili je prini předseda gremia zastupia Zwerskog ministerstva za sledženje technologiju a svetništvo letarstvo Thomas Reiter. V rádže dále podla je nimo zastupniku Zjaska Svobodného stata Sakskeje a viacoch náhodných sledženských institúcijů Niemskeje tež domovina. Ju zastupuje předseda Češno-Zjaska David Statnik. Kajž z Džilin se dále reka, by je prvně posiedženje konstruktivne a tvorjachu tam smerodajne rozsude za přichod Niemskeho centruma za astrofyziku. Noc 10 svečko sobotu kloštre Marina Vieza Pančicach kukuje je sobotu sta hostči vopytavo. Tež leca zaso su tam zestajili motivy ze svečko, kotrež hodža so k jubilejam. Napšikvat vinovaše so jeden vobraz do 80. ročnice skutky viesnych spivarju, dalši peča 20. jubilej nemskoho biopečata. Hučpne je večer du Helena a Jan vo Bobivo, tež rivanska skupina Vúžička, vodeče Vúžičanska rapsodia je vústupiva kajž tež kúzvo. Do českého Harachova poda so dženca 27 modostných 8. a 9. letnika. Tyženské prosninské levo srbského šulského tuarstva naveduje taj manželská Diana a Tomáš Šočic. Nimo počúvaniu chcedža so s profesionálnej fotografiou v přírodže zabírač. Runia riečnemu levu ve vodu Hendrichecach je zariadova s množstvom přizvinu jara spokojom. Od dženstnišeho ponúvia státnu drohu S-130 v Nuesu nad Spreju. Na niedže 5-30 metrach nastane nuje nadrožný nasyp. Nimo toho rozširia kutnik a ponúvia dodžažaný most z 1960 let. Projekt pači 124 000 €, kotre sa pači Sakska. Dalše 20 000 € převozme horníske předozače LMBV. Tvarske dživa Nuesu nad Spreju maja hač do 7. augusta trač droha je dospone zaurina. Koparski cirk športuje jednotky Krusčice je svojim jubilejnym pečas 40. lieče po založenju čera v Nibelčicach serbský Supercup dobil a titul úspešne zakytoval. V obierie přečivo cirkom maje športovatúrstva Radvo a športuje jednotky Nibelčice Krusčenio dobychu. Ralbičanci Sokoljo so lieca v občilili nesu, dokež by im čas po zazbyvom treningu, hač k turnieri Nibelčicach, překrotky. A to bych u naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Čenzaskere pomročeno s blakami raz, svonco vúľadame, možné sú tie švíle. Při ve najvyšším páče 20 stopniach, júce cíle podobne vietro, trochu čoplišo s maximálne cia 20 stopniami.
0: Na púčach a na drohách je šitko okej, okay. Jeliza mače vy tutem páče informácie za nás. Potom nás rade zazvonče, budušin 7.30, je naše číslo. Kýba zapísať, čo nám pojezd naši app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

0: Cibil Genarsches, Cie, a kajż u niżo przylubiene, przeraci nam Felix Cysz, nitko moto dżens niż je bić tury.
1: Zatkula!
2: Hačkepi, čapka abo cylinder. Bunželu radorju verči so na bičturi radia Zatkule šitko vokuo tvojeho najrenšeho kvopuka. Od napo šestčich môžeče svoje mústvo přizeviť a od 18 hodín so potom dobu ľubie. Nezabúčte na předešnik a vyzotiš nic na dobu náladu.
1: Zatkula!
3: Nic zabič.
4: Čen sa večo.
5: Ach, Kala, što máš ty čen sa večo všetí, Johnny? Žence, pundžela, to dala vizo jenoš.
6: Zatkula.

0: 5 minčinov do 6.
1: Nábožné slovo.
0: Mađanca Milena Švejčic z Miłočic.
2: Trude, přeju se prosče mir. Nic, dokiž by šit korune špatne bylo. Ale dokiž so v šednym dniu husto del koruna časne vodmiva. Rozmowy, poješče, terminy, mysle a miestom lidma wokomik, u kotrymž můžeš opravdu raz krótka při sebi być. Mir za mne nerika, so šitko z mirom ste. Skryto rika, so netrebam nastajnošči fungovač. So môže skrutka předuchnúť, bez toho, so bych direktne zase do příchodného nadavka kvatač dobiala. A rune tajke vokomiky mi tyja. One dávaja mi kus kvotstavka a pomája mi, živenie zase jasnýšo vidieť. Snadno mir na koncu zcela tak nešpektakulárne nie, kajž klinči. Ale je rune to, štož na zase sortiruje. V tajkých vokomikách potom bytnú, bodne je niedže daleko preč. Ale nam všem blíže, hač šu nemiernem šednym dňu spoznávame.
0: Praji Milena Švejčic na doku a zamovitosti farskie vikarie Pančice Kuko.

0: Stojš lečo nima levančekovega kerka, že vostanje husto cele automatisce, vokomik stejo. Vojn a barba dopomina te na dol, na čopfe svunčne tne a na francosko provansu. Neje pak je nošrjane fotove motiv. Hižele česatke dol so levanček jako hojenska rostlina zasadžuje. Vosebje potom, dež mate čevo a voa prostra z kmeri pšinč. Mnozo se tohodla za noc malo kvitče levančika podla voža staja. Přijomna vojn, dosaha pak to hižo za mirnišu noc?
1: Efektivne, že by na kojiži pat jen sredk bo, kjež jen može kupič, dodave kapsulki, tam je ton voli nucka, a tun so potom v čele roznuži. Jen ti može se jen čaj navarič, ale tam vopsi ta možnost so šitke te sredki, kjež v tem voli nucka su, nitko přes ton čaj ne može so tak přiozač.
0: Tak praji mi čelka budeskije mieščanskije apoteki Silvia Jancena. Šetnje so je apotece z najmenša jedna osoba za levančikom praša, zvečša zvisku z nemirnim sparom. Při tem konkuriruje levančik mestem z modijskimi spanskimi sredkami, kajš melatoninom.
1: To melatonin može pomač, ali když jen potom vezo te nazolnjenja ma, zo jen to nekako bere, a so ničo ne zmeni, po njeho to tom pravo sredk. Potom jen se tež napraža, če odla je ne može spač, no, da bi jen vele razmislovač vo temah dnja, abo vo šelakih vecah, ki še jo počežuja, pon boja v upođemo jen pospit so s tem levančikom spetava. Pola levančika jo to potom bolje, zo bo jen so zmeroval, a trošku dele prišel.
0: Levančik pak ne zasad že jenož při problémach spára. Eteriske voli môže tiež při nemierie abo přepínaných musklach podpírač. Štúšce levančík sam plávač, miel pak na pravú družinu dživač.
1: To dáva také zárodko, také špeciálne, tam jen môže také veci potom si tiež skázať a kúpiť, čo ešte že nieké v obi alebo v edika dostane, a to je potom dekoratívnejšia varianta.
0: Jeli normálne domiace levančík pšekčite, netreba nedom na kompost. Sušené do malých pfatových mieškov bielniny pomáha vojn v kamorie přečivo malým džirkám, tyšotách a sukňách. Přetož odžeržuje mole.
1: No kojže pat boja to vúspotu, ale jen tiež môže potom spútať, čo přečivo kontvorám pomáha, a to sa tiež písa.
0: Za to trebna je jenož malá hostka sušených kčeniu. Za to zo znežných rostlinkov vopravdite apotekarský levančiku voli nastanie je viac hač malé kviečel trebne.
1: 120 kg kčenio jen trebe, zo by jen 1 kg toho voli ja užíval.
0: Torika, v malé 5 ml blešce levančikového volia, kotrož pfači apotece niečo 10 euro, sú vokúho 600 gramu kčenio trebných. Dež liču pčoky nad fiokotimi kčenjemi zinča a krasna levančikova vojn po zaroču čenje, ne je to potekim jenož rostlina, kotraž přinese romantisku provoz atmosféru do zarodky, ale je tiež malý pomocnik za čivo a dušu. Runje tak, kajž je malý pomocnik za čivo a dušu tutun titul skupiny Janka Hanka, netko byl na sedem. Podkulovom veľa lip.

0: Ne dam ište raz. To sa mi ište nelúbi. Míra si tři kontakty trebova. A ty a pola tebe bešte to dvaj.
1: To je tiež kytro češko, co hýbať si bude direkt na dobrotu cíliť.
2: Do zúčovania je to pola tebe ište cíli hinak hinčovo teja.
1: Tebe sa vieza jednore reči, Beno. Zahaj ješ zúčovanie s prvným pasom. To bude ište mierne leží.
0: Hej, to je češko. Tola runie tohodla však zvučujeme. Je po takým vážne, zo spytače, kaj som vám to rek. Všetco jenojš jeden kontakt. Búľ pšinže vod Bena k tebi, Míra.
1: Ja vím. Tyž búľ pšinže, jún runu smu tý do centru mal pasujú. A ja jún direktne na rotacilu. Biesto, zo jún do toho přivozmu.
0: Haj, cíle pravje. Vy to tola vieste.
2: To zrozumíč tyž nie češko, papa. One touch kupencu však znajme od profiu.
1: Ale přesadženie je češke. Bude by či vopravde derie na nohu přinč.
2: Derie, tum pokiu zrozumiu. Ja so ište bule prúcuju.
0: Haj, dan nedam ište raz. Prima, tožno celé derie upada. Hač na to, zo si zaso dvaj kontaktaj za svoje rota trebava teja.
1: Za to pak som trichiva.
0: Aj, to si. A veri, by s tým ty šo prave činiva. Ale my ju runie zvučujeme. A narok je, zo nietko šo jenož s jednym kontaktom odbeži. Samo, když při tým búl raz prave netrichiš.
1: Haj, šak, haj. Ale čela to netko z nami tak intenzívne zvučuješ.
0: Dokéž mi přepomavu reaguječe, když přečunemu mústvu búl preč vozmieče.
1: Ty měníš, když dobíme od zakytovania do nadběha změníč?
0: Haj, hůně to. Když jste potom ve povojce tamného můstva, žno jsou oni šerůmy začínili.
2: To trichy. Nám so lidmo jeden konto poradí.
0: No haj, a s tutým zvučovaním můho so to změníč. Nevočakuju zcova zove přichodže ve rie s přečinníkami, šo jenož s jedným kontaktom odběží. Pravú vontačko, pancu, však jenož najlepšie profiové mústva v obknieža, ale zvučovanie môho vám pomáč spíšnišo reagovač.
1: Dá nedom ište raz. A tún raz voproče jenož s jedným kontaktom. Šojne, tak bude pšiliči.
2: Pas pšinje!
1: A dže nedom dále, runus mu do rotu!
0: Vujkotne, aj! Tak cu to vidžeč! Vupadažno tola kajš pola profio.

0: Mjörčin Wetzlich je dos bivau, a ste mjenitko na po sedmich.
1: Serbski rozvoz. Povjestje. V studiu Blanka Funcina.
2: Niemski Zentrum za Astrofysiku DZA ma wotnetka doladowansku radu. Kajž DZA z Džili je prini předseda gremia zastuper zvierskeho ministerstva za sleženje technologiju a svetnišću letarstvo Thomas Reiter. V rádže dále podľa je nimo zastupníko zvierska Svobodnostata Sakskeje a viacerých náhodných sleženských institúcií Niemskeje tež domovina. Ju zastupuje predseda Češno zvierska David Statnik. Kajž v Zdžilince dále rika by prinje posiedženie konstruktívne a tvorjachu tam smerodajne rozsude za přichod Niemskeho centruma za astrofyziku. Noc dysa cvičku sobotu kloštre Marina Viesda Pančicach Kukove je sta hostči vopetavo. Tež lica su zestajili motivy ze cvičku, kotrež hoča so k jubileam. Například vinovaše so jeden vobraz do 80. ročnice skutky viesdnych spivarju, dalši peča 20. jubilí nemského biopečata. Hučpne je večo du Helena a Jan vobrubiho. Svoj program pokazava je tež rivanska skupina Vužičanska rapsodia. Do Českého Harachova poda so dženca 27 modostných 8. dživato letnika. Dženske prozdninske livo-sapsko šulsko tovarstva naveduje taj manželska Diana Tomáš Šočic. Nimo pučovanju chcedža so s profesionelne fotografiju přirođe zabirač. Runja riečnemu livu ve vodovych Hendrichecach je zariadoval s mnóstvom přizivinju jara spokojom. Od dženstnišeho ponovia státnu drohu esto a cicečí venuje se nač preview. Na niečo peča 30 metrach nastane nové nadrožné nasyp, nimo toho rozširia kutnik a ponovia dodžažaný most z 1960 let. Projekt pfači 124 000 €, kotre zapfači Sakska. Dalše 20 000 € převozme horniske předovzače LMBV. Tvarske dživa nuje se nač preview maja hač do 7. augusta trač, droha je dospone zaurena. Koporský cilk športové jednotky Krusčice je svojim jubilejným peča 40. leče po založeniu čera Nibelčicach serbský superkup dobil a titul úspešne zakytoval. V obirie přečivo cilkom maj športové tovarstva Radvo a športové jednotky Nibelčice Krusčenio dobychu. Ralbičanci Sokoljo so leca v obdžilili nisu, dokež by im čas po zazbivom treningu hač k turnieri v Nibelčicach překrutki. To bych u naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronach interneta a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A dženca dre letma dy svonco uladame vostane dre převažne pomročeno, možne su tež z blakami nekotre švijele, maksimálne takle plus minus 20 stopňov. Jutsi cíle podobne vedro, ale trochu čoplišo z maksimálne cia 20 stopňami.
3: Všetko okej, všetko poriadku na pučach a na drohách. Jac, tu na tuto miestne nemám rec.
1: Serbský rozvoz.
3: Jeli pak mače vy nám ještě rec, štož vopkat nastupa, potom rade tu zvolenče do studia, budeš jen 7.400, a popísače nám pojezdč naši app MDR Serbia.

0: při rozmově. Pytnu, kak jara sobjanka z Čapanec za Žido a jich nabožinu hori. Vukadžiščo toho je, zo je vůboko výriva křesťanka, kotraž přeco dále pyta a so praša.
1: Jsem spoznala, zo je Jezus žít. A tu jsem 2019, či první raz, ze smačeru byla v Izraelu, na sledách Jezusa, v sítom kraji, v obladala. A jako jsem ročo šišla, si myslela, to je reálný kraj, ale s Židami samo na sebi nejsem veľa do kontakta přišla. Potom je dále šlo, zo je so 2021 přečeka v Oprašova, hač nohcu z nej na dôl do Izraela. A tam je so mi Jezus jako Žid zbližil. Naraz zrozumich, so tute písmiky inri, jac voznamenia hač si dotal myslach jako křesťanka a tak so podach na sliede židovského vůmožníka a započinach so zabirač z jeho svojbu, z vůlkým bratrom Izraelom.
2: Što je Bianca Štapanec nazoniła vo židovské náboženie a kultúrie, vo tom sme včera tu što vusevali. Tole jo by jenož krotký vúriesk. A tež přečel židu Hans Eberhard Kaulfürst je svuchariam mnoho rozkvat, napríklad židovské svedženie. Što to stejnetko, a to samo rozširienej formie, tež na našej internetovej stronie a tež na darmotnej app MNR Serbia, kajštíž ARD Audiotece, ARD Sound.

Spešný raz přes Ranicu a Lutovač. To, šako su jacori minulých mesacach tak s tankovaniom česky doživili a nazdunili, to pak je od dženstnišeho nimo. Krótko po północy so płacizny tiež česky zaso povyšichu, pretož podpiera českého státa za tankovanie z dženstniši ponželu viac nedáva. A s tým so páčizne za benzín a diesel, tež pola susodov zase jeničce přes Viki postajuja, tak šako je miestem pola nás nímske tež zase. Rabate za tankovanie te bychu so v Česky hižo aprilu zaviedli, pretož bychu vojne na Irán dla páčizne naraz přes noc jasne stúpali. Páčiznu, kotruž česky minulých mesacach za benzín a diesel mejachu, te bych utiž celé jasne po tom, što sme tu nemske páčili, s tým pak je netko kunc. Včera ešte to páčiše liter super benzína, 43,57 českých kronu na liter, po takým nekak 1,86 €. A kak veľa netko páči, to v internete si nemôžach zcela načítať, čili je z vás nechto rúne česky popúču. Nech nám ráde písa, aktuálna pláčizna benzína a tiež diesela by nás tu jara zajmovala. V mesacach státneho rabata v Českej republice by to tak, zo zniží so dauk za čirivo, za diesel vúčenie ešte to niečo 8 centu na liter, a kež česká finančná ministerka Alena Schillerová praji, zuby stát tak nekak 1 miliardu krónu každý mesiac z apríla sem, a to si tiež české prostšie viac dovolič nemôže. Vo dženstnišieho potekím, krótko po polnoci by tak daleko, hižo viac rabat na tankovanie, potunčenie na tankovanie tiež česky nedáva. Štúšce potekím přes ranicu ječ, zabytám tankovou tiež vo dženstnišieho zasa viac se pvači. Nekak 1,70 € šako by minulých týdženiach tam.

A ja reknu vam netko, što tak protočce stej. Krute termin, vizoprustnina, to je stanje punželu. Bičtura radija Zadkule a Zadkulario prosia dženca na dalšu staciju, a to do Radvorja. Hač kepi, čapka abo cilinder, dženca Radvorju verči so na Bičturje šitko vokuo vašeho najrenšeho kvobuka, tak je po teki motu džencnišeho dnia. Na pošestčih. Zetkaja sa mústva a s typkom šestčich leči potom tak rec prínim búl přes sak za čelne derimieče maja Radvorju tiež hižo šitko spšiotované. Tuž dženca šestčich start v Radvorju na po šestčich hižo za mústva. V Pieskecach môža sa vobydlerio dženca vo vútvarie spiešného interneta informovač, a to večo šestčich domie za športovcu v Pieskecach. S barbami z přírody môža sa džiči júce Serbským šulským muzeju v Stroži zabírač. Vod džesačich do popúdňacioch smie tam zabíru. A komuž so júce neholdži, tiež štvortk so samstnym času z barbu z přírody zabíraja. Pod hohým nebjom film ladač, to môže či júce na budyskym rože. Na kulisy lečného dživadva zmia znova vulku s činovinu natvarjenu. Júce pokazá so francúzska komédia Die progressiven Nostalgiker. V tutom filmie poda so porik spostatých let do dženznýšeho časa. So tak rec přes časové portálko boli, tak písaja. Česač menšinu dosyť mich je. Dobranie.

Што ж со знаменча замници на Восабинце је лидма минуот обетеде јез на шула? Да би успроне так пшизнач. То је пола ме троху длије траво с тем назвучуванјом. Але јез на шула, та шако је теж в минених месацах а летах са со вечу дискусију вуо минуце как ма со правје звучувач, теж што то шитко пвачи, а тутен звиску је теж планована реформа za jistnu šulu, a tuta přesvědčí Zakský jenož z Čila. To pokaza minuce aktuálne naprašovanie našeho MDR Sopraša, naprašníka, při kotrmž je 10-40 ľudí z Zakskie sobučinilo. A tu mám nekotre vôsledky a tiež nekotre menenia. Cio zo 4 voprašaných minuce vítaja jistnú hodinu v simulátorie miesto v vopravdžitém auče. V mnohých komentárach ľudia minuce písaja, hižo v NDR sú jednore jistne simulátory za jistženie alebo šaltovanie existovali, a to je so tedy tiež derie přizalo a derie fungovalo a väčšina je tu tiež za to teóriu vo hodine přichodže online poskyčič a nic vinovatostne jistných šulách a tak tiež za so koštilutovač. Porno tomu väčšina jizby napríklad se staršími miesto s vúčerimi odpokazuje. Šako nemôže v strašných situáciách opravdu zapšimnúť, písajú v komentárach. To môže jenož jizbne vúčerio, kociž maja šako na svojim boku auče ešte přidatný pfunový alebo brozdženský pedál. Z tutej reformu jizbne šule maja košty za dovolnosť jasne sa znižiť. Aktuálne plačí šako jistná dovolnosť niečo 3400 do 4000 eur. Viaca hač 8 z 10 voprašaných má zásadne za pravie. Dež sa politika votostára, so bude jistná dovolnosť tuňša hač dotalie. Tak potekím nekotre vôsledky našeho reprezentatívneho barometra MDA meneniu. Šitke vúsledky naprašovania namakače pod www.mdafrag.de. A s tým je krotko dobil na 8.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
1: Sjanem Rehorjom.
2: Prinje Koparske mustvo športoveje jednotki Kruščice včera v Nebelčicach serbski Supercup dobivo. Prinje raz niste so semifinale i Vuravoj, a tež nic mave a vulke finale, dokež bi se jenoj štrojka mesto kvarteta vobdželiva. Tak kraješe kužde přečivo kuždemu. Za zbihovu partiju dobichu Kruščenja přečivo Nebelčanam C1. Ionel Statnik by za hostičelou 1-0 celiu, Janej Bogušej poradži so Vurunanje a dvoje dalše rota za SJC Matej Džisvokej a Gabriele Zarodnikej. Po druhej rednja smidžachu zamoviči vokovo Roberta Lenarta hižo mytovanje dobečerju přijotovač a na dobečerske opismo SJ Kruščice napisač. Kruščenjo so mjenujce přečivo Radvorčanam ze 4-1 přesadžichu. Prinje a druhe rota za SJC docpe Gabriel Zarodnik, na 1-2 skruči Klaudius Buša, C1 celý novopříklad Kruščanov Florian Zelnak a 4-1 Filip Šiman. Prinje raz steješe při pobočnej linii nový trener SJC Valdemar Adamovič. Ceču rudnja dobechu Radvorsce koparjo přečivo Nebelčanským z 1-0. Rek R by Felix Bauch. V delných Sulšecach by so sobotu celenie jednotku převedlo, na kotrimž by so tež vjesny kopanský cilk z Pěskec vobdželiu. Cilc Pěskečanov Kšeščan Bemak.
3: Muslo Pěskečanské muslo jole lica v nové konstelácii so přizevili a tež prvnú únedom ju cicirali. Aj muslo z posl letach tež dosta dosť podľa boli. Všaká sú Sulšečans naši přečelio všinu kuž leto tež na kopajncu vola nás do Pěskec. A tak sme sa tie prajili, aj on to tak Suše, zomo kopara z Pěskec tež odo. Do Žulšec finžeme, a jojo nalára vopoča Jana, vedro posve, a sprečali mi taký ne event sobučin, čo vopočite ne rinčeš už muž. Kocíte na meč?
2: Ve 8. finálu pak bieza Pěskečanský cuk Kunc. Dobivo je mústvo z Vojerec, druhé miestno obsadži zastupnictvo ze Skaskova a ceče vjesne koparské mústvo z Ružanta. V obdželivo by se jena cíce či cilkou, jeden menie hač loni. Úsledk testové koparské hry od soboty, Drevnica Radvor 1-0.
1: Športové úsledky prezentovaše nám Jan Reho. Česač menšinou, do napo 8. je 7.20. Dobaranie.

0: Satkula.
1: Hačkepi, čapka abo cylinder. Bunželu radorju verči so na bičtúri radia Satkule šitko okolo tvojeho najrenšeho kvopuka. Od napo šestčich môžete svoje mústvo přizeviť a od 18 hodín so potom dobu lubie. Nezabúčte na předešnik a vy zotež nic na dobu náladu.
0: Satkula.
2: Nic zabič.
3: Čen sa večo.

0: а спраи нетко к вужиским повестчам, предоже нетко с дубком на повосмих.
1: Сербский розвоз. Повестче. В студию Бланка Фунцина.
2: Niemskie Zentrum za Astrophysiku DZA ma wotnitka doladowansku radu. Kajž DZA z Džili je prinni předseda gremia, zastupia zverskou ministerstva za sledženie technologiju a svetnišću letarstvo Thomas Reiter. Verage dale podla je nimo zastupniku Zjaska Svobodnostata Sakskije a vjacoruch nauodnoch sledženskich institucijo Niemskie tež domovina. Jo zastupuje předseda Češno Zjaska David Statnik. Kajž v Zdžilince dále reka bie prinje posedženje konstruktivne a tvorajo tam smirodajne rozsude za přichod Nimsko centruma za astrofyziku. Noc tisa cvičku sobotu kloše Marina Vězda Pančicach Kukove je sta hostči vopetavo. Tež leca su zestajili motivy ze svičku, kotrež hoža so k jubileam. Například venuaše so jeden vopras do 80. ročnice skutky vjezdnych spivarju, dalši 25. jubilej nimskeho biopečata. Hudbne je večer du Helena Ajan voprubiuo, svoj program pokazava je tež revanska skupina Vužičanska rapsodija. Do Českého Harachova poda so dženca 27 modostnych 8 a 9 letnika. Dženské prusninské livo srbsko-šulsko tovarstva naveduje taj manželska Diana a Tomáš Šočic. Nimo pučovanju chceža so s profesionelni fotografiju přirodže zabirač. Runja riečnemu livu v vodovych Hendrichecach je zariadoval s mnóstvom přizivinju jara spokojom. Wod dżensnische hoponowia statnu drohu esto a cizzi venuje se nad Spreviu. Na niedze pecha cizzi metrach nastanienuje nadrożne nasyp. Nimo toho rozširia kutnik a ponowia dodżarzany must z 1960 let. Projekt płaci 124 tysiąc euro, które zapłaci Sakska. Dalsze 20 tysiąc euro przewozmy huniske przedozacze LMBV. Tvarske dživa nuji se nad Spreviu, maja hač do 7. augusta trač, droha je dospunje zaurina. Koparski cirk športuje jednotki Krusčice, je svojim jubilejnim peča 40. leče po založenju, čera Nebelčicach serbski superkap dobil a titul uspešne zakituval. V obirje přečivo celkom aj športu otvorstva Radvo a športuje jednotki Nebelčice Krusčenjo dobychu. Rajbičanci Sokoljo so leca v občilili nesu, dokež bi im čas po zazbihovem treningu hač k turnire Nebelčicach prekrutki. A to běchu naše povestče, kotrež namakače tež na našich stranach internetče a v naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hajdženca dre lietma de svunco vuladame jenež dys a dys a s blakami. Možne sú tež švíle při niedže 20 stopniach, júce celé podobne vietro, ale trochu čoplišo s maximálne 20 stopnemi.
0: Tužto je los na pučach a na druhách převážne pak na Adživič smier Berlín. Našim kuncu je tak daleko. Všetko poriadku.
1: Serbský rozvoz.

0: si bedl gnawa sumja, hodnje mejach sawas tak rec malo hodančko. A vieza, biestym Levančík menjene.
1: Štujš lečo nimo Levančíkovoho kerka, že vostanje husto cilja automatisce, vokomik stejo. Vujin a barba dopomina te na dol, na čopfe svunčne tny a na francusku provansu. Nije pak jene šrjane fotove motiv. Hižele džesatke dol so Levančík jako hojenska rostlina zasadžuje. Vosebje potom, dež mate čevo a voa prostoras kmire pšinč. Mnoze se tohodla za noc malo kviče Levančíka podla voža stajeja. Přijomna vojn, dosaha pak to hižo za mirnišu noc?
2: Efektivne, že by na kojiže pat jen sredkvo, kjež jen može kupič, dodave kapsulki, tam je ton voli nucka, a tun so potom v čele rozmnoži. Ti može se jen čaj navarič, ale tam vopsti ta možnost so šitke te sredki, kjež v tem voli nucka su, nitko přes ton čaj ne može so tak přiozač.
1: Tak praji mi čelka budeskije mieščanskije apoteki Silvia Jancena. Šetnje so je apotece z najmenša jedna osoba za Levančíkom praša, zvětša zvisku s nemirnym sparom. Přitom konkuriruje Levančík mjestom s modiskimi spanskimi sredkami, kajž melatoninom.
2: To melatonin može pomáč, ale když jen potom vězo te nazolnenia má, so jen to nitko bere, a so ničo nezmení, bo nie to tom pravo sredk. Potom jen se tiež napraša, čerla je nemože spáč, no, kde by jen veľa rozmyslovač vo témach dňa, abo vo šelakých vecach, kde še opočežuja, von buja v upočujem jen pospět s tým Levančíkom spýtava. Bola Levančíka, jo to potom bolo, so bujem co zmieroval a trošku dele přišel.
1: Levančík pak nezasadža jenož pri problémach spára. Eteriske voli môže tiež pri nemierie abo přepinaných musklach podpierač. Štúšce Levančík sam plávovač, miel pak na pravú družinu dživač.
2: To dáva také zárodkované, také špeciálne, tam jen môže také veci potom si tiež skázať a kúpiť, čo ešte nieké v obi alebo v edeka dostane, alebo to je potom dekoratívnejšia varianta.
1: Jeli normálne domiace Levančík pšekčite, netreba nedom na kompost. Sušené do malých pfatových mieško bielnené, pomáha vojn v kamorie přečivo malým džirkám, tišotách a sukňách. Přetož odžeržuje mole.
2: No, kojže pat boja to vúspotovalo, jen tiež môže potom spotačať, čo přečivo kuntvoram pomáha, a to sa tiež písa.
1: Za to trebna je jenož malá hostka sušených kčeniu. Za to zo znežných rostlinkov vopravdite apotekarský Levančíkov voli nastanie je viac hač malé kviečel trebne.
2: 120 kg kčeniu jen trebe, zo by jen 1 kg toho volia užíval.
1: To reka, v malej 5 ml blešce Levančíkovho volia, kotrož pfači apotece niečo 10 euro, sú vokúho 600 g kčeniu trebných.

0: Nábožné slovo.
1: Mačenca Milena Švedžic z Miłočic.
2: Trude, přeju si prosče mir. Nic, dokyž by šitko runje špatne było. Ale dokyž so by šitnym dniu husto delko runo časne wotmiło. Rozmowy, poješče, terminy, mysle a miestom lidma wokomik, w kotrymž můžeš wopravdě raz chodka při sebi być. Mir za mne nerika, so šitko z mirom ste. Skryto rika, so netrebam nastajnošči fungovač. So môže skrutka pšeduchnič, bez toho, so bych direktne zase do příchodného nadavka kvatač dobiava. A rune tajke vokomiki mi tyja. One dávaja mi kus kvotstavka a pomája mi, živenie zase jasnišo vidieč. Snadno mir na koncu zcela tak nešpektakulárne neje kajš klinči. Ale je rune to, štož na zase sortiruje. V tajkech vokomikach potom bytnu, bo neje niedže daleko preč. Ale nam všem blíže, hač šu nemiernem šitnym dňu spoznávame.
1: Nábožné slovo k nej má dženca na doku a zamovitosti farskie vikárie Milena Švedžic.

Ariane Čas, zmeječe tež z nami, pretož máme tež reálne titule přihotované. Miesto im tute. Hej, přečelo, tak ríka titul Huberta Kolle. A nádžiavne je zčetíš Vilženca Svunca za Andreasa Beckinga. A v Lubosť prosi Štefani Klosec. Všetké tuto titule svišíme hač do dživiečich. Vosa menšino pôs mich netko je, dobranie tu je srbský rozvoz. Vilženca s vami zase snedáme.

0: Polícia z Gili.
1: A ja, policja warnuje vos pět a nemôže s tým dočinč. Rentnorský porík skončiny voko Kamenca je si do pasli zalies po šokovým telefonáče přisadžištaj 5 000 či 1 000 eur. Neznači bychu ju zazvonili a jim rekli, zo je syn Češke nezbožo zavinuval a zo nebe treba u dojastva miloj 5 000 či 1 000 eur kaucie zapvačič. Rentnori Dole výriachu a přepodaštej přidúriach neznáte mu túto vysokú sumu penes. Polícia náležne o to prosí takým kriminálnym neverič, što ešte tým páže telefon zbiene mil juntejš na blaku zase použiť a políciu informovať. V jenom páže, što ešte nastupa kriminalitu, neznači spýtachu so v bývej vode. To je no bydlenia viace svojebného domu vamač, ale to so neporáči. V hinašim páže však, co to zešlachči, neznači spýtachu so do jednoho dvúsvojebného domu dostač, pokradnuchu z neho laptop a peneze škoda cirkone 2 500 eur. A tež ve slepom bych upáduši popuču sobotu večer vamachu so do jedno svojebného domu a pokradnuchu z neho peneze, 2 laptopy, 1 tablet, cirkona škoda 4 000 eur.

0: Ne da mi še raz. To sa mi ešte nelúbi. Mira, si tři kontakty trebova. A tia pola tebe bešte to dvaj.
1: To je tiež chytro češko, co hýbať si buď direkt na dobrotu cíliť.
2: Do zúčovania je to pola tebe ešte cíli hina klinčovo tia.
1: Tebe sa vezo jedno reči, Beno. Zahaj ješ zúčovanie s prvným pasom. To bůl ještě mírně leží.
0: Hej, to je češko. Tola runě tohodla však zvučujeme. Je po takým vážné, zo spytače, kaj sem vám to rek. Přeco jenojš jeden kontakt. Bůl přinže od Bena k tebi, Míra.
1: Já vím. Když bůl přinže, jen runu smu ty do centru mal pasuju. A já jen direktně na rotacilu. Biesto, so jen do toho přivozmu.
0: Hej, celé pravje. Vy to tola wiesče.
2: To zrozumíč tyž nie, češko, papa. One touch kupencu však znajmy od profiu.
1: Ale přesadženie je češke. Bůj doby, či vopravdže derje na nohu přinč.
2: Derje, tum pokiu zrozumiu. Ja so ište bule prucuju.
0: Hej, dan nedam ište raz. Prima, tožno celé dere upada. Hač na to, zo se zaso dvaj kontakta za svoje rota trebava teja.
1: Za to pak sem trichiva.
0: Aj, to se. A veri, bystym ty šo prave činiva. Ale my jo runje zvučujeme. A nadok je, zo nietko šo jenož s jednym kontaktom odbeži. Samo, když při tym bůl raz pravje netrichiš.
1: Haj, šak, haj. Ale čela to nitko z nami tak intenzívne zvučuješ.
0: Dokéž mi přepomavu reaguječe, když přečunemu mústvu bůl preč vozmieče.
1: Ty meniš, když dobíme od zakytovania do nadběha zmenič?
0: Haj, hůně to. Když sče potom ve povojce tamno mústva, žno sú voni šerume začinili.
2: To trichy. Nám so lidmo jeden konto poradži.
0: No haj, a s tutym zvučovaniom môže sa to zmeniť. Nevočakujú z cova zove přichodže verie s prečinníkami, šo jenož s jedným kontaktom odbeží. Pravú one-touch kopancu, však jenož najlepšie profiové mústva v obknižná, ale zvučovanie môže vám pomáč spíšný šo reagovať.
1: Dá nedom ešte raz. A tún raz voproti jenož s jedným kontaktom. Šojne, tak bůj přiličí.
2: Pas přinže!
1: A dže nedom dále.

0: На подживі чихи.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcina.
2: Nemske centrum za astrofyziku DZA ma votnetka doladovansku radu. Kajž DZA z Džili je prini předseda gremia, zastupia Zvjerskoho ministerstva za sledženje technologiju a svetnišću letarstvo Tomas Reiter. Verađe dále podla je nimo zastupniku Zvjerska Svobodnostata Sakskeje a vjacoroch navodnych sledženskich institucij Nemskeje tež domovina. Ju zastupuje předseda Češno Zvjerska David Statnik. Kajž ve zdjelence dále reka, by je prinje posvědženje konstruktivne a tvorjachu tam smirodajne rozsude za přichod Nemsko centruma za astrofyziku. Noc tisa cvičko sobotu kloštre Marina Vjezda Pančicach kukuje, je sobotu sta host čivo pitao. Tež leca su zestajili motive ze cvičko, kotrež hoča so k jubileam. Napřikvad venovaše so jedin vopras do 80. ročnice skutki vjezdnych spivarju, dalši peča 20. jubileji nimskoho biopečata. Hučbne je večer du Helena a Jan vo Brubivo. Svoj program pokazava je tež revanska skupina Vužičanska rapsodija. Do českého Harachova poda so dženca 27 modostnych 8. a 9. letnika. Tydženske prusninske livo serbsko-šulsko tovarstva navjeduje taj manželska i Diana a Tomáš Šočic. Nimo pučovanju chceža so s profesionelni fotografiju přirođe zabirač. Runja riečnemu livu ve vodu Hendrichecach je zahriadoval s mnóstvom přizevinju jara spokojom. Od dženznišeho ponuvia státnu drohu S-137 Noise nač preview. Na nieže 5-30 metrach nastane nový nádrožný nasyp, nimo toho rozšeria kutnik a ponuvia dodžažaný most z 1960 let. Projekt vači 124 000 €, kotrež zapvači Sakska. Dalše 20 000 € převozme horniske předozače LMBV. Tvarske dživanu je se nač preview, maja hač do 7. augusta trač, droha je dospone zaurena. Koporski cirk športuje jednotky Krusčice je svojim jubilejnym 45. lieče po založeniu včera Nebelčicach serbski Supercup dobil a titul úspešne zakytoval. V obierie přečivo cirku majú športotovarstva Radvo a športuje jednotky Nebelčice Krusčenio dobychu. Ralbičanci Sokoljo so leca v obdželili nesu, dokiž by im čas po zazběhovom tréninku hač k turnieri ve Nebelčicach překrutky. A to bych u naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetu a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A netko vuladame trochu jace, svunca, mročele, dženca pak tež vuladame. Aj pomierne kvodno je s 20 stopnimi nekak, juce celé podobne vedro, trochu čoplišo s maximálne 20 stopnimi a potom dež paladame na sredu až tvortk, potom bude tež skere menjate ze švielemi a tež relativne kvodno.
3: Keď buš tu še Dreždenach, popuču do mjesta Nuc a do podvu aleje Stauffenberga. Tam so trochu vopkat, no haj, kopi, tam treba če nakušte pat niko tre menšine dlije. Tam dre, kaž našim vopkatnym systemie sti nakvadne auta, zdjela vopak parkuja, tak so je jistna tam trochu vopmezovana.
1: Serbski rozvoz.
3: Votladajo od toho, što smo ne menuova na Stauffenbergovej aleji, pak je všetko poradku našim koncu, doječče si tu iš dere tam, džiš dženca rano. Drobiče šo jedna hačeto do duola za serbskim rozvosom, nađivo za serbskim rozvosom, abo sono prostče, ke pekari.

0: při rozmově. Pytnu, kak jara sobjanka z Čapanec za Židu a jich nabožinu hori. Vukadžišćo toho je, zo je vůboko vyriva křesťanka, kotraž přeco dále pyta a so praša.
1: Jsem spoznala, zo je Jezus Žid. A tu jsem 2019, první raz ze smačeru byla v Izraelu, na sledách Jezusa, v sedm kraj, v obladala. A jako jsem ročo šišla, si myslela, to je reálný kraj, ale se Židami sama na sebi nejsem veľa do kontakta přišla. Potom je dále šlo, zo je so 2021 přečeka v oprašala, hač nohcu z nej na důvod do Izraela. A tam je so mi Jezus jako Žid zbližil. Naraz zrozumich, so tute písmiky inri, jac voznamenia hač si dotal myslach jako křesťanka a tak so podach na sliede židovského vůmožníka a započinach so zabirač z jeho svojbu, z vůlkým bratrom Izraelom.
2: Što je Bianca Šťapanec názorniva vo židovské nábožine a kultúrie, o tom sme včera tuž to vusovali. Dole jo by jenož krutký vúriesk. A tiež přečel židov Hans Eberhard Kaulfürst je s vúhariam mnoho rozkvat. Napríklad židovské svedženie. Šo to stejí netko, a to samo v rozširenej formie, tiež na našej internetnej stronie, našej dámotnej app MNR Serbia a tiež v audiotece ARD Sounds.

0: nábožné slovo.
1: Mađenca, miłoćanka, Milena Švejdžic.
2: Drude, přeju se prosće mir. Nic, dokiž by šit korune špatne było. Ale dokiž so v šednym dniu husto del koruna časne vodmiła. Rozmowy, poješće, terminy, mysle a mestom lidma wokomik, u kotrymž můžeš opravdu raz chodka při sebi być. Mir za mne nereka, so šitko z mirom ste. Skryto reka, so netrebam nastajnošći fungovat. So môžu skrutka předuchnúť, bez toho, so bych direktne zase do příchodného nadavka kvatač dobiala. A rune tajke vokomiky mi tyja. One dávaja mi kus kvotstavka a pomája mi, živenie zase jasnýšo vidieť. Snano mir na koncu zcela tak nešpektakulárne neje, kajž klinči. Ale je rune to, štož na zase sortiruje. V tajkých vokomikách potom bytnú, bo neje niedže daleko preč. Ale nam všem blíže, hač šu nemirným všetným dňu spoznávame.
1: Nábožné svoje k dní mieje šedženca na doku a zamovitosti farskie vikárie Milena Švejdžic z Miłoćic. Pěč menšinou do dževečich je a tohle je netko posledný titul dženstnišho rania. Mendy Dorin Dornikec spieva.

0: Zvači. Žižek radio. Žižek radio. Ojo vaš Žižek Sebastian.
1: Jo, všechny myšky v Ljubičíši dělinin to dokradně sluchaš. Naša myška, ta v našom čojinku, je velkým vacna. Znáš o to? Myža jej nechten pomagaš?
2: Joras było, a to jo jużo dawno, dawno. Mała myś jo dwójko spała. Słońce jo ju ubożiło. Myszka zewa, a se uprzystrzewa. A pyn groni. Och, co se mnie pisz? Wyna glida, a glida. Ali niżi nijo żedno mloko. Ach, se wyna myśli. Ja pejdu kukruje. Ta mam loko. Vena jo kukruje. Luba krowa, mi co se piš, daj mi mloko. Krowa przemysluje. Gaš coš mloko miš, daj mi čavu. Miš gleda, a gleda, ali niži nijo žedna čava. Ach, se vena myśli, ja pejdu kvuce, tam ma čavu. Vena jo kvuce. Luba vuka, mi co se piš? A krua mam loko, ali vena co čavu miš? Luba vuka, daj mi čavu. Vuka přemysluje. Gaš coš čavu miš, daj mi vedu. Miš gleda, a gleda, ali niži nijo žedna veda. Ach, se vena misli, ja pejdu krece, tama vedu, vena žo krece. Luba reka, mi co se piš, a krova mam loko. Ali vena co čavu miš, a vuka ma čavu, ali vena co vedu miš. Luba, Rika, daj mi vedu. Rika přemysluje. Klač, klač. Gaš coš vedu miš, zaspivaj něco. Miš se jaseli a groni, to ja megu. A potom zpívá.
3: Každé měsíčka, jako kvízdičky,

0: Ja, dubiowe pšednik, ja, naša tema. Grigor Klim pejeda dale s Jensom Martinom.
1: Musíme tomu spektaklu pičku pšiglidovaš, ako luže.
2: Ja, pšavie. A nic net paniku krydnu, že tak. Všetci net ten gád zeš, a tu kanunu s gádom vozeš, a tak večelaš. To nemůže to vetokrono byš, za mým zdaším.
1: Co mogu já jako vesobina, jako svojská vesobina getovaš? Já jsem citav, až tady užitné zvěřita, například netopr, abo jaskulický, kdyby já dal jim věci městno, abo gnězdo, abo za nich něco cenil, by to znaš něco přineslo?
2: To přineslo přeci něco. Lid přešivo tomu předníkoju, abo druhým škodníkám, to přineslo přeci něco. A zgaž ta krajina mají ši struktury, tak krycky, wiele bomu, abo gaty, abo uki, kenč nesu, pšavidvone vececone. Jo, až te zvěrita mají sru, te težky například, abo tak živé vosy, tak kenč lagnuté jaja do tých kusajnců. Te jsou také vegin vážne. To groni, všechno, což dávám, abo což cením za přírodu, a co za ty težky, až ty umýváš, až namakají futor a tak dále, je užitné. Vesobně ty kusajnce, ty mohou, až já vím, jenom ty kukavy žráš, ty kosmikudla. Ale zavíši, když ty se zapupovali a pen jsou to mětelíci, ty orio žerony, v těch netopyrako, v těch težku a tak dále. Ale ty kusajnce sami, to šafují jenom ta kukava. Ale také ta kukava nemůže po milionu v těch kusenců sežraš v maju, juniu. To nešafují. To groni, to pomáká na kůžd pat, tým zvěrytám, srůve pobytováš a struktury v krajině, ale to nemůžno nient, až ta kusenc, abo ten pšednik je utamane, abo nepřížovici.
1: Ale by pomáhalo tomu.
2: Jo, na kůžd pat. Lepě, ak s garom přešivo něcomu pojíváš.
0: Ja, nieco cyniš za naturu, za przyrodu, indirektnie teke pomaga przeżywo dubiowemu szkodnikoju, to groni przyrodoszczytar z barku Jens Martin Grigor Klimio se z nim rozganiał.

0: RBB, serbski program, povijesti.
1: Tajšne reakcije máme na usud dla serbskega serlinskega Ruma. Ve Pícni obšikajte so južo na veliký sviežen a grotk přivabijo nových miestčanárov z Pydlinského akciu te a dajšne téme nento ve povijesťach. Ojo Gregor Klim. Zastupniki serbskega sejma kritizirujú nošo rozsud k serbskému sedlenskému rumoju v Bramborskej. Na svojom digitálnom presieženiu osobitu sú sa ujadnali ku tej témie, až nento nastáva krajina plná žerov, stoj kradu přešilne k popšavom pozitívnemu uvišu ve kraju, kroni pejeda Rajna Tašk. V Penpešiku je sa s tým na blízky start serbskega ceptárstva na Bramborskej technickej univerzite v Zvim Komorovie. Zastupniki ve serbskega sejma sú gledali na příhodné projekty. Ve septembrie budu přivítaš zastupníka partaje Dano a Frizo ve zvězkovém sejmě ve Görnej Vůžice. V oktobre smakajú se s tovarišnosťou za obkrozone ľudnosti ve městče Göttingen. Miesto Pícňo přigatujú se na svoje 7 žasete rybakársky svežin. Jadna 800 sobostatkujúcich vecakujú na svežinském šešegu. Celé miestno búžo svežiš s muziku a veľkým markom ved přídúceho pietka až do nižele. Ves režištu programa stoje rybakárske tradície, ako to štapanie rybarjo. Za to ubežovanie na haldarjových gátach mogu se mústva nadali přizjaviš, tože při pícenském amše. Tajšne novosti okolo rybakárskeho svieženia svojšie šopla nás ve biegu týždňa. V Dubravie, miestčenském žilu ved Grodka, sú se zmakali koniec týždňa přijašele Old Timerov tam na gruntách tovaristva MC Grodk. Všetci veci se interesujú za staré motorské. To je také leto sa bolo vyžeš na pežilu DDR Marko ako Pity, Berlin, Troll a na Lidzbě Simsonu. Smakanie je so vedmivo v Ramiku 700.

pěš a 20. letniko jubileja města Grodk. A my vestujeme ještě ve Grodku. Wielicki zájm jo za bydlinskou akciu v tom městě. Ako cení město znáte, jo se už 200 lůží pracovalo vo městno, 4 lůží jo jadna džiri nento upytala, veni mají šancu jadn týžen v městě na probu bydlíš s akciou co město dojšpíš až věci lůží přišikňo. Vesemně z Válinia jsou přišli na přažania. Akcia bůžo v času v 10. augusta až do 7. septembra podobné iniciativy dajú v Kubine a Skorilcu. Jadro. S dešťovatým koncom týždňa jo sa zase kradu ochvožilo. V Žince jano maximálne 18 gradov a jo sa južo pepa dalo uglida za tým a Žince môžu ešte veci příš vec verchia. Dešťový radar pokážu šamnom rokave vesibne za Žince viacov okolo 6 Čech. Víče zase čoho riedne z veci svinca při 22 gradach a sucho, ale je také pšavé vietro zakúpanie nebužo. Svedu 20 gradach Rado a Cassim Metznevich, der druge Poetze, Tüschenja Audio ist hier sind die.

0: Kżinsejšnemu mjazenarodnemu dnju šacha sme pejedali s krajarjom, ktoryž se zabera s prašaním, myža se hrše bus etablirovaš ako šachová metropola. To je Gregovi Čorek, ktoryž ľubujo se na taký pád s drugimi ubežovaš, vin gleda pozitívne do přichoda dokulaš.
1: To šachové živinje hrše buzu kvišo dali. September je Budžo daž na prednem koncu týždňa jedno veľké šachové čojenie, to je tá štvrtá šachová míľa, jeden turnír v malstnom šachu za každého, za amatéry a vesebný turnír za žiši a možinu. A už aj toho paralelne k tomu tá veľká šachová organizácia Emanuel Lasker Gesellschaft bude organizírovať v našom mieste jedno nímské mejstarstvo tak pomenených mint povolaniu. Mint to je skrotcenie ved matematikárie, informatikárie, naturské vedomnostníky a technikárie. Na tom mejstarstve mežo se kúždy obžiliš ako na tých peľách jo úcone alebo jo přistajone. A to je už něco vesebného. Ta Emanuel Lasker Gesellschaft, to je jedna velká organizácia, ak je pomíněna za tým jedným samým nímským světovým mejstariom. Emanuel Lasker je byl aktivný na zahopinku 20. hundertleta. Už i 20 let je ven byl ten čas ten světový mejstar ve šachu. A s tým, co sa hoši bustike, profilírovať ako šachová metropola.
0: Ja, mňa za drugim na veľký šachový turnier za kúždego, za amatéru ve septembrie se Gregovi Čorek Tuchelu přiketujo. Svoje mece mieríš na přijašelských mečach, toga teke žiši a modostne ľubujú. Šachové tovaristvo ESV, co možinské živo nento intenzivírováš, dopredka speráš.
1: Tomu z tej ordovalej založenej dve novej mústvie, ako obstojí tej písamem Jano z Možiny a Žiši. A te Žiši a Možina deje mieš jo, viecej praxe a veni budú niento v tej nejnižšej bramborskej líze, to je regionálna klasa, zachopíš a tam musí svoje znašia dopokázať a obstaš. Už aj toho, co našo tovaristvo naviezaš kontakty s tými šachovými tovaristvami na Pelském boce, predovšem Gubinie a Žemriu, to sú také úžeské strony a hlavný cíl je rovno až Žiši a Možina megu sa obžiliš na takých přijašelských mečach, žež megu svoje mece mieriš.
0: Predne mústvo tovaristva ESV, ako jo gravo v bramborskej líze, jo zegravo. Redne doživenie to neo, mústvo jo etážu níže padnulo.
1: To groni, my sme mieli v tej tabeli Landeslíze to sledné miesto a s tým padňome zase sledk do Landesklasse. To sa nám veľkým nespodoba a náš cíl za přijdúcu sezónu je zase do tej Landesligy gry vstupíš. A k tomu sme krydnuli jednoho nového grajaria, ak jo přišel k nám z toho druhého šachového kluba mieste, z toho tovaristva seniorov a ven súša k tým nejmecnejším grajariam o Hešebuzu a také Úžice. A s tým sa nažijeme, až v přijdúcej sezóne bžeme zase najlepšie v tej Landesklasse a bžeme zase vstúpiš gary do Landesligy. To je náš cíl. Ja sám som miel jano 2,5 punkta v 20 grášov a to nie je dobrý rezultát. A my musíme také tú disciplínu pičku polepšiť. My sme v tej slednej sezóne dve gráši přešivo barščanským a ľubňojským grajariam zapšalým jano dľatok zigrali až te nejlepšie grajarie rovno tu niželiu nejsú megli gráš, kuždy má burstaky abo urľob a nemožo se kuždy raz obžiliš, ale na takých vesebne vážnych grášach, gaž chceme v tej Landeslíze obstaš, musimy mogi raz tu priorytu sajžiš na to grašie.
0: Ja, myžeme jano palce tvocíš, až šikno dojšpiju, což sú sebe predkzeli. Na kúšto páco Grigor Večorek ešči kvišči dáš, že by mogli se zájmce ako šach ľubujú. Přizjavíš, že mogu ove mieste šach graš.
1: Kúždu v autoru dajo sriž miesta v riednej atmosférie, tyke vence, gaš riedne viedro, to zmakanie šach für jedermann, to groní šach za kúždego. Tam se zmakajú ľužie, ako nic razga negrajú v šachových kľubách, že to groní zahopinkárie a pičku lepšie, ako megu v riednej atmosférie vedze grdviju až do pieších šach graš. A ktož má interesu, abo by kšiev sám nauknúš, abo svojim žišam tu možnosť dáš, šach nauknúš, tam môžeš veľkým ľažko přiš do rozgrona s druhými a šach graš. A to je v tom negajšnom záľu, to je disko štát Kotbus, žinca je to tá nová cerkvia s tým mini mittendrin a tam to megu ja vedúčové přirúcešku.
0: Šach je obľúbované graše ve viele krajach a môže ľuži zviezaš dla toho, co Grigor Večorek s giardosťu teke na to opokazaš, což sú se za žiši umyslili.
1: Mňa s tými žišimi dajú viele ich z Ukrajiny a našo tovaristvo, co im pomec se integrirovaš ani na tých blítkach při tréningu ľaže, také malké slovnícky, ako je náš trenár sám naperal ukrajinsko-nímske fachové slova, ako při šachu potrebaš, no, tak ako opor, abo jo vetverenie, abo kencná fáza, abo ja neviem, bíše en passant, to je celá kopická takých veselných slov a jo, to sa mi veselne spodoba, až tyke veni žilajú z ukrajinskýho riecu, aby tým žišiam ten přístup a tú integráciu v našom tovaristve pičku oblaščili.
0: Jo, myže se Hešebus etablirováš ako šachová metropola, s tým šašaním sme se zabierali na žincajšnem mjazenárodnom dňu šacha a pejedali s grajariom Grigorom Večorekom.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Dalšna reakcija máme na usúte dla serskiego serlenskiego Ruma. Ve Pícni obšikajte ju so južo na veliký sviežen a grotk pšiva bio nových miestčanáriov z bydlinského akciu te a dalšne téme nento ve povisčach. Ojo Gregor Klim. Zastupniki serskiego sejma kritizirujú nošo rozsud k serskému serlenskému Rumaju ve Bramborskej. Na svojom digitálnom pasieženiu osobitu sú sa ujadnali ku tej témie, až tento nastava krajina polna žero stoj kradu přešivne k popšavom pozitívnemu uvišu ve kraju, kroni pejeda Rajna Tašk. Ven pešikujo sa s tým na blízky start serskiego ceptárstva na Bramborskej technickej univerzite ve Zvim Komorovie. Zastupniki ve serskiego sejma sú gledali na příhodné projekty. Ve septembrie budu přivítaš zastupníka partaje Dano a Frizo ve zvězkovém sejmě ve Görnej Vůžice. V oktobre smakají se s tovarišnostčů za obkrozone ludnosti ve městče Göttingen. Miesto Pícňo obšikajtujú sa na svoje 70. rybakársky sviežin. Jadna 800 sobostatkujúcich vecakujú na sviežinském šešegu. Celé miestno búžo sviešiš s muziku a veľkým markom ved přídúceho pietka až do nižele. Vec režištu programa stoja rybakárske tradície, ako to štapanie rybarjo. Za to ubežovanie na haldarjových gátach mogu sa mústva nadali přizjaviš, tožo při pícenském amše. Dajšne novo či okolo rybakárskeho svieženia svešel šopla nás ve bygu tyženia. Ve Dubrovie, miestčenském žilu ved Grodka, sú se zmakali koniec tyženia přijašele

0: Přišeknjo, wesemnje zbarlinja su přišli na přašanja. Akcija bužo w casu wet 16. augusta až do 7. septembra podobne iniciative dajo w Gubinje a Skorjelcu.
1: Jadro.
0: Z deštovatem koncom tyženja jo se zase kradu ochvožiło. Žinca jano maksimálne 18 gradov a jo se južo pepa dawa ugleda za tem a žinca možo ešte veci přiš vec verhja. Deštový radar pokažo šamnom rokave vesebne za žinca viaco okolo 6 Čech. Víče zase čoho rednje z veci svinca při 22 gradach a sucho, ale také pšave vjetro zakupanje nebužo svedu 20 gradach Rado a Casem Metznevič, v druhej povece týženia audio ešte zimný.

0: Zadkula.
1: Na što da heva?
2: Hač tu namjestnje abo doma před radijom, ja vítam vas všich najvutrobnišo k dženstišemu vusovanju Zadkule. My sme so dženca zaso z našim svuchomobilom na puč po Užicu podali a sme si to radvorja dojeli. Tu při športnišču vubiđuja so dženca zaso mústva na rajnišču maj a zahaja s dženstišim vubiđovanjom druhú pojcu bičturu. 5 stacijov hižo za nami leži, 4 stacije a finale smiža so hišče vúrač, bičtura se potekim hižo zaso pomal kuke kunci kila. Što si potekim hišče do radvorja dojel nije, to nech spišnje nakvata. A vy vieste, nic na najlubší kvobuk zabič. So by so večer pak pravie poradžiu, nesme nimo dobrije naladžu, tež dobra hučba falovač. Tuž mila přerač nam raz, što se dženca za nas přijatovala.
3: Vítejte, dženca večer jsem za vás písanú hučbnú mix vúpytala. Neslyšíte jenuž jenžesku a serbsku hučbu, ale tež portugizisku se znatým titulom Balada zpívarja Gustavova Lima. Dále zaspívá skupina Holásky Modrý Věžce. A prvnú hodinu zakončí Santi Gold The Desperate Youth. Nitko pak Can't Stop ze skupinu Red Hot Chili Peppers.
0: Zadkula.
1: Šodana.
4: Ja vos tu dve.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Ve smergenza z hostom rad varju, či šutuju so šesta stacija bič ture zatkule. Vietro je na haju hoj trošku zimniša, ha trošku smokriša, ha čo zajši šteženjach, ale přijušim z tej rajnišči tu ve rad varju boni. Ha zoby náš turnier po pláne odbežal, máme kaj škúži týžen tež, tu zase dve uvoniu zamoviteju. To ste dženca Marta a Franz a vonaj přehoďetaj naše vúsovanie z live doladami, šako mataj vonaj najlepší přelad vo turnieru. A přimni ste tu netko Marta, Marta praj razkejko mústvo da dženca raje a byše naša stácia dženca spíšne vúkniovaná.
2: Hajpši, přízevi nach sme ište 20 mústvo milie, netko pak sú to hier šiše než džiatna, čo kýšie so zase raz jen mauký mal lörstanu, ale to je tiež poradku, přesto je tým plán kytro, so převerčo a jara češko ište myč tým přelad, ale to je všetko, haj,
1: Hak aki hupa dat reine Plante se brat, das was schon gesauer chauer jo, also nicke mamma dwe reinischi, sa so gesch gusche dich in aber gat hupa da.
2: Hai mamma dwe reinischi, jene reinischo je wibisku, a damne reinischo je na trauje. Hai a plan je so truschku zwertschau, pschess so smibon zile nore jene mustwo, so planer de belli schmonitsch, alle hai.
1: Hak ak duje studenca čo rú?
2: Rú studenca je na šišmenčino, dokáž dobi mo gusk dešší zaplánovať, přesto da sú deš drúde raz junu krutke přestavky zaplánované dohodla dženca trošku krutšo a ište na šišmenčino.
1: Hak, eka to nalado, to sú rúne rekva, za kus haj z deščiko mače jo vojovanju, budu rekva, za kus tu nalado, huvin šučini, a vaka budu to začuva.
2: Ja, bo prej war mit dem Chance, ja, bitten dich, schick bitte Nala da Truschku, Binze, alle Nitzko, Maya Popom, Schieze Dale, Wesselo, Zwessel und die Dale Reihe, ha, hi.
1: Hi, prima Marta, Moisa, Bebeo, Tunera, Hischeniker, Turase, Zwischimoi, na Reinischu, Surunia Rally, Mustwa, Sitcha Mutschauer, Balla Lisna Sonina, Jiva Mischinza, Atisch, Nuggets Clan.

0: aj svetové mistrovstvá, to je total to nice čas. Kožu tyže na public viewing, ráno vodňo a noci trikové čivač, a so vieso so svojimi přečelemi na kikavu bydžovač, štú vúsledky najlepšie typuje. To učili na kožu pat svetové mistrovstvá, kotrež sú, vieso nimo bičtúry, highlight tuto lieča byli. Ale vodľadajú od ráných vokom Miku za přiladžovariu, sú svetové mistrovstvá teši ešte celé druhé začišče zaostali. Po rozprawie FIFA's Climate Blind Spot New Weather Institute zawinuje turnier mianujący z najmniejsza 9 milionów tonu CO2-ekwiwalentu. Wiatrzacz becza 80% z toho uczynia przy tym litanski wopkat, potekim szil transportu z litewami. Przebywanie merchandise a gastronomia zawinuje dalsze 1,3 milionów tonu CO2-ekwiwalentu. Niemoto je wohne Sponsor FIFA, wolio Konzern Saudi Aramco, tut uns wuscher k najwiertschim Sanje Roger Jam Wopsita na Switche, a wuschiva Sporto ist Sponsoring, so bis zwei Image polypschio. Alle, wuscher, s najmenscher pack Massa FIFA, so zwei mi niemoraliskimi Sponsorami, a se na Profit orientovanum Chininium, bo dort eine Tradizie so durch Mischtoszwo. Hina katschera wetscher na Finalu Mischtoszwo. Dam mehr Hurayere menutze geprinnem Urasi bis Davis nach, gobaslich Mischtoszwo, poprinnem Botschassu, bo hodjine Pschessaugu, anizinus Pjatnach Menschin, kech regule Bobraum Chat bis A to je na štodla, so by som mohla kajš od Superbola znata Halftime Show převjezd. S tým pak je FIFA svojske pravidva ignorovala a vamala. Športu i komentátorojo pokazachu na to, so doa přestavka športu tam nedoje. Hústup vumilcu Madonna, Shakira, BTS, Coldplay a Justina Biebera je sa vodžila publikum Andre Pšiuzova, druze pak nebychu vo nový zabavie za čas přestavky přesvedčení.
1: Love!

0: głowo pomysły jest, a są nadzieć, że może swojski team z Cepola Beach-Touru zatkule prynie miestno wudobyć. To da też wałki przed rajniszami, a podle nich są przeco ze zajmowanymi przyjadowerymi pielniny. To da to wabi poprawom serbskich młodostnych, kiedy nie wobdziela są na turnierie, kójże tydzień znowa się do najszelakorysich serbskich wiesku dojeć. Nasza zatkula Kamila jest o raz za nas młodostnych napraszowała.
1: Ja jedu ke Zatkula Beach, tu bych ja tam celu wele přečelo zase vidím, když nejdu ty na našu šulu. A dokud je tam šetce dobrá nalada, ty dobrý što.
2: Mí se o sebe ta atmosféra tam šetce hra lubí, jen může se tam se svými přečelami zetkat, při podlaku s volejbuládač a v pozadku poprom těž přece hra kůj hudba běží. A mí se to jednore lubí, co může tam romáče sědět.
3: Ja poprom šetce potom suburáč, co si má tam, to je všechno zlačeněné. Ale jeli subu Na raju, ja to za to odla cool, da kiš vile, zna te ljudi trichiš, da se šok vod ne pičuva, nešto dobro kidži dove, a te cool v oblač, kaj te tamo tak kraja.
4: Ha, to je še se ena jara dobra možnost, tiš može jamo jih přečelo, přijuznih, da se vidjet, ha jen co rozme, ha přičem kus nešto dobre je, abo pije, ha zes přečele mi se zase vidji, tiš to take ve šednem dnju neocele možno, ha, to je še se ena jara dobra možnost, ha přestun co atmosféru tiš jara, Veselo čini.
0: Počekim dobra nalada, zromadnost a vezoteš luksus, za netraš se sam niče k večeri varič. Apropo Zatkula Beach, bunželu za tydžen vidíme so šice zase v Krusčicach. Od vás na čođin za jisto turnier a tež tam dava zvistoščo svodna ječ a piče. A za šitkých, kýž zajšvili do nies v Krusčicach na Beach Touri pobili, přeto ještě by prýný raz, zo vůho dohaše klub staciu, toto namakače podľa Možinského kluba. Termín červený do kalendra zapisač počmonič a vůvak přidač.

0: Spodjune mjena.
1: Za spodjune mustva.
2: Hej, mjeste mižo s tradiciju na Bičurje je jedna rubrika, vy ju však znajete. Hej, spodjune mjena za spodjune mustva. A všimni ste tu nieke Kristian Langa. Hún raje, vy musu, prajemo samka u rikaže.
3: Mo rikamo, přečivo.
2: Ha, kajo, tu mu dojšo. Prajemo, teda tene meno Jošinže, respektíve tene tune rynkoce jo, svo a štyri razy za sobou.
3: A my jsme byli v Kočiniš na městě svědčení byl. Byl tam jeden volejbový turnier. A tam jen na můžstvo říkal na Nymstu gegen. A genau, přesto jsme byli Jets hatte Männer šišli do Kyš. Hej, to je něco, šiš nedal jít akusto. A přesto jsme si to vyputali, hej.
2: A ja možná kúšu pať reciu naša Marta na Španc, desil kúšu raz jazyk vám aj do švaša mústvo raje. Hab on to tiež šetce to neho přečivo, hale přečivo, raje přečivo. Also päť razy přečivo, to šeho nám jo džuo na ganz schön na džuvali. Hej, ha, der regada za vás beží nečko, čunio.
3: Hej, za nasike jara der repoprom beží, musme niko skupini šo dobudi, še štyri rynna, ja si musím, a nike mám oči jenu hru. Ha, hej, ale jara dere beži, hej.
2: Na dámu, že ja vám zaujšie hižo raz gratulovať, da šo si zaujšie te mysne o štortfinálu hižo budobili, a ja přijú vám dále veľú spisa, vašim svojom mústve, a ja sa nadžiam zo šo mojou poraze, zo šo mojou poraze, prečo o nekomu rád.
3: Zavaš, ďakujem.

Přichodnete, že podáme se na 7. stáciu Beach Touru do Kruščic a potom so smysl v zajších týdeních tematice hýžo do 90 let podali. To so frinkolaco světa a vodež do paradíza tanktopu jsme nitko sviatočně moto přichodného týdeňa připovědžič. Bubon prošu. Vopačný outfit je moto za přichodný týden. Město na Beach Touru můžete se outfit technicky potekým na celé druhé zariadovanie podať. Hač na skadžovanku v elegantnom šače, na křižovský procesion v sukni a cylindru, abo tež v kostýmie na postnici do kulova, kreativiče nie sú žiadne ranice stajené. A štož pozad k našej motovej challenge ešte neznaje, v bývku ižo turnira činíme vulký skupinský foto so všemi k témie s rastčenými ľudími. A na koncu Beach Touru, na finálu v Miočicach, pozivíme, na ktorom v obrazu by najviac prerastčených ľudí. Tuta stácia sme potom kliču prvnú stáciu Beach Touru 2027 vôr dôč. Má potekým garantiu, že je kliču podľa. Tu už ja som hižo čipná, na ktoré zariadovanie sa v príchodnú pondelu v Kruščicách podače. A keko prerastčených v opetrovariu foto potom zapopadne. Hač za štát Beach Touru 2027 dosa?

0: botezat cu la
1: Boždu Ponžedu.
2: V Budyšinje je tu chvíľu klub monov na kamientný hase zaurjeny. Přičina sú ponovjenské dživa. Kež zamoviči na Facebooku informuja, cedža hač do novembra s přetvarom hotový byč. Potom zladuja na 10-letné vobstače diskutéky, v kotrež sú špecializovaní na elektronickú hudžbu. Rumnosće hoďo sa potom od názemy tež zaso za privátne zariadovania knihovač. V Horní Vúžicu je so ličba vúčomníkov a vúčomnícov na ladanských šulách kytro zvyšiva. Kajž vúkadža z přelada Sakského krajného zariada za statistiku, by ich loni v budyskim okresu nimale dvojce deko kajž 2021. Zatým odvyšuje so tež v Horní Vúžicu Sakský trend, zo vse předco viace ľudí ladanské pohovanie pyta. Tež v Zorieskym okresu je so ličba zvyšiva, tam pak je nož snadne. V Budyšinje sa okolo doma pri žitných vikách viestotné doladovanie s kamerami v příchodných týždňach přiměří. Přičina sú předpisy Sakské krajné zamovitie za dátový škýt. To zdieli na naprašovanie srbského rozvoza jednačelka budyskej byľňotvarskej dôležnosti BVB, ktorýž dom slúša. Viestotný koncept dobi sa vo sebe na senzibilných miestnách, kež pri parkovaníšču za človeku so sprašeniami zmeniť. Loni v Leču sú kamery pri domie instalovali, dokež kopiachu sa tam neskutky, kež namocné rozestajenia a předávanie drogu. Od toho časa je sa tam po informáciách BVB ličba neskutkov znižila. Koparský cilk športovej jednotky Krusčice je v svojom jubilejnom 45. leče po založeniu včera v Nivečicách serbský Supercup dobil a titul úspešne zakytoval. V obere přečilo cilkom aj športového tvorstva Radvo a športovej jednotky Nivečice Krusčenia dobychu. Rajvičanci Sokolio sa lica v obdželili nesú, dokež by im čas po záspievovom tréningu hačke tuníry v Nivečicách prekrutky.
0: Zadkula
1: Zeus. Každú pondelok.

0: Zadkula.
1: Našto da heva.
2: Sie hodiny so mjestem Hižodženca tu vyradvorju na 6. staci Bičtury Zadkule do Bulubijen. A ja smijem vas netko najprdy raz do 2. hodiny vusevania vitač. V džencnišim druhým počasu chceme vieso dále celé napieči volibulovému vôbežovaniu sčiovač. Bude tak, pak tiež trošku do aktuálku pokúknič. Hač čerovší VM-ové finále, abo tiež festival tu ve Vúžicu, Zadkula je vo všem informovaná a vy nedom viac o tom zoniče. Najprv pak chceme rádi vedieť, ktorá hudba nás v druhej hodine očakuje. Mila, the stage is yours.
3: Druhá hodina rádia Zadkule je zahajená a vy nie slyšíte spievkajš Avatar z Veroniku Zarodníka.

0: Prijedos mi hižo z ekspertomaj vo kopaskih svetových mištastvách rečeli, vieza pak nas ište dalšie menenia zajmuja. Naša milá Pippa buču.
1: Ja bu prajo napiate, na koncu pon tiku z vostu, do kus nemska bese von, do kus škola, ha droje, jara droje tikete.
2: Překvapiace, kupajnca, XXL turnier.
3: Zrovnaš, tipvana, a telefonat.
4: Da bych upisane vodmul na prašenje, kak buchu modost nis, virtuel mištostva 2026 z ciomi svojami vopisovali. Zajednich bych uto vulkotne vokomiki na rajnišču, za tamnych překvapienki z boka favoritu. To la tuta WM bedohorunje historiska, dokilšie FIFA polo vobdželniku vod 2026 na 48 mustvu povečiwa. Dorika přecojace timu, přecojace ro, přecojace milion. Dola je větše, když přeco lipě?
5: To šun dere nankam, dokud ty jac můstva, tak je kotrž, vielleicht nesu tak cíle dere, kaž například kapferde, možná ty su burač, a kaž jo jen viděl, su te dola jara dobre votrzli, a šece jac, ty tak překvapená, ale nakoncu by jen dola prajt, so, když jen to nike ščent jac povědčí, kaž jo to ty plánované, je to pon kus češko, dokud te rajore pon ty jac rýmaja, to pon neho ty tak stroz, ja můstu, also tom profišport.
4: V sociálnych sečách so tema to runja kitro diskutuje. Mnoze vitaja reformy FIFA a vjesela so, zo so krajam, kiš nesušerke znatym kupajncovým narodam, toho runja možnost skiča, zo so na najvjetšim jevišču sveta prezentuja. Na tamnym boku kritikario FIFA vumietuja, zo su turnier jenisch fengkudla povečili. Džepak je ranica mjez mjezenarodnym vuvičom a vikovanjom.
6: To vopravče bole jeno so je može vjacbine začin, zo so tum profit poveči, lato je to takene mišane mine.
4: Na koncu pak njeliča za fenu ličby abo sportzorojo ale highlighty a vokomiki přesvapjena. Kiš vučinja tajke svitove mištostva. Kajke su serbskim modostnym vosebje ve vocjacu vostali.
7: Highlight byše zo argentinska husto dvajno ročo ležo a sušče dovoli. To by zame také mauki highlight. Mejo dživavo zo su nemska tak zaje onzečili.
8: To som ti jara ljubivo smo te Lipsku jedno raz tak prajna tam tam ščevali. A to som ti také pozitivne pomatku zjažavo. Škoda sa nakoho zvon, jen jamo širu, pro šimru, ram, ščovač, přesto sú aj žila neumajenské čase, logisti vizom.
4: A tak skonči šu so svetové mištostva v Kopajnce čera večer v Jersey štadionie. Vy sveto znáte mistře New York. Po 120 menšinách to reka po podlešeniu vodvizda so finálna rá a španíska dobe z 1-0 nad argentínske. Potom zo sú španíčenio viačke dobeli na európskych mištostvách 2024 kronuje so mústvo španíske nitko tež ešte s titulom svetového mistra.

A što se vi takle jako dživat na čletni činili? Rune zvuku vanjom hočovi abo dola najprve raz gap hier po Abiju. Španijski kopa La Minja Mal je so na kujšu pa včera jako dživat na čletnu ze svetovim mištrom muske kopanjce stav. A je za tom najmoči španijski svetovi mištr stavizno. Španičane praji so mini Messi, šako si vuviče kajšči stil rača v obiju koperju Messija a Jamala podobne. V celku je dživat na čletnu v čutih mištr svah jedno rota celio, a jedno rota přijotovo. Mimo titula svetovo mištra je si morosnil tešižo titul Evropska mištra zdobil, a to do Runia jako najmočší raja v staviznách evropských mištrovstvů muskej kopanců. Tedy hýšče krutko po svojich 17 národinách. A hýšče malký fun fact, včera na rajnišu nestaj so Jamal a Messi k prvnímu razi začkavoj. Předživat na šličami s tým jenujúce starší Jamala za svojho synka fotoshooting s tedy 20-letným kopariom Messiom pod dôrstva FC Barcelona dobyvoj. A tak, jak tomu došlo, so je Messi Lamine Jamala předživat na šličami před kameru kúpal. Tedy hýšče v Pielurách, dženca jako jeden z najsilnejších kopariov sveta, je po takým včera večer Lamine Jamal Messi napřečo súpil a jemu pokazal, kak so svetové mištrovstvá dobudú.

0: My sme dnes na 6. stácii zatkula beach touru a to v Radvoriu a všimli ste tu netko za svoj turnieru a návodnica Marta. Marta všerač nám tohle raz, kak je da netko tu mieze stav.
1: Hej, vúra je so tu pofinále, ne? Štvočfinále sme rune vúrali a to sú nekotre dobré mústva, tiež širali, že šiel me kus překvapio, kaž napríklad Serbská raketa, jo, lica nie, hačo pofinále šafa. Ale v pofinálu za to steja Hasta la Vista, přečivo Umpa Lumpačky, vonu rune raja. A tam na pofinále je Jiva Mešenca, přečivo Bitterklutsch.
0: A ja rune vidžu, přečivo na žal nejo. Do pofinála začanova, to je škoda. Ale ty šo dáme vidžu Hasta la Vista, Umpa Lumpačky, Jiva Mešenca, Bitterklutsch. Dám ja poprom jenež meno Jiva Mešenca, také zasejšvíš. Pofinálu, štrofinálu znajú. Do Jensera si mohina, že konstelácia v pofinálu a čevák, alebo kaputu to posúdžo.
1: Ja bo prajva, zo te mena sú hinak, ale štož tu na rajnišu vidžu, vidžie nekotre hižo znate konstelácie, kaž napríklad tam na jednom polu vidžu konstelácie z Emu Šustrec, Samuel Paškec a Jan Zarenkom. A ja tam na tamnym polu tiež Niklas Schneider z Jan Šotu a Mato Giswo kom ten tiež kusk znaje.
0: A ja, also znate konstelácie, noho mena, to včeras, hoje na vočmena, ha buda to prajva, máste také lada na dybky, na vašne ráča, jeno potajno favorita, že si ty musíš hajt ebuchu dženca moli tu n rú za sebe rozsúžiť.
1: Hej, ja bo prajva, nemám žádného favorita, ale što ještu takhle vidu, kak su so tež v skupinske fáze přesadžili, buchjunu na Giu Mišencu prajva, ale ja prajem tu je šitko otvorene, tu so može ište šitko stať.
0: Hej, dve menšice so tu ište po finále vúraja a potom poľadža sa naše mústva hižo do finála. My sa potom ište raz slyšujem, Marta, netko pak najprv raz přišodne spiu.

0: Zatkula.
1: Szropiec.
2: Hač do konca augusta stajnje sobotu kajštiš nedželu vodmiva so letni open air event Kulturna zaroda na Burgarskej zarodže Čimošče Mira v Budešinje. Na cokovnje štornače večerkach može se publikum šelakih vumijovcu a všelake vumijovče ljubič dač, ki su na vosobite vašnje ze serbštinu zjazani. Tuči su napšikvat Milena Vočerjec, skupina Jank a Hanka, kajštiš duo Hübner Schönefeld. Sidne Svečič, Riovač a Hesovač. Barový festival v Radvoru přeprošuje od 7. do 9. augusta zase na vodminja v konci dňa. Započátk je piatk s natočinom piva a od 22 hodin partyová nalada s DJom. V sobotu postarája so EDM House a Techno v dobrú naladu. Priede hat so festival nedelu tradicionálne s rajnším pivkom a svojbným programom nezaskončí. V Čimisčanskim hače v Kulowe vodmeje so 31. julija a 1. augusta za so Open Air Festival Pampic. Zasby festivala je piatk večer, sobotu zmeja tam party s DJami, kajš napšikvat Ubic abo puti 08 piatnače. V Miłoczanskej skale je od 24. do 26. julija Vitaj Festival. Tam môža popytario serbskú rič a kultúru na nové vašne z hudbu, dživarničkami, filmami a zetkavaniom zeznač. Sobotu poprubia večerný program skupiny Berlínska droha Jank a Hanka Kajštiš, Jake Schwarz a Dean Eaton. Zastupvači piatk 12 do 25 euro, sobotu 15 do 35 euro a jeli mače zájem vobajdnej popytač, pači to 60 euro. Dalsze informacje namagacie pod kvitajfestival.de.